treba vám vyššie od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicírani servery, registrácia doména. Kisa z Vegas stojí, vlastity data center u Bosny, Hercegoviny.